0: Uplynulý týždeň sa konal najväčší český festival Colors of Ostrava, na ktorom vystúpilo viacero zahraničných skupín a interpretov. Nechýbala ani česká skupina Miraj. Tá vystupovala v prvý deň festivalu pred legendárnou skupinou 21 Pilots. Marko Varmus sa ich opýtal, či mali skúšku pred koncertom v Ostrave.
1: Řekli sme si vlastne playlist, aké bude pořadí, pretože nejak tú show řešíme třeba před tou sezónou, ako dopodrobná, co kde budem dělat, ale vlastně před každým koncertem pak třeba provádíme pak nějaké změny.
2: Tedy odpověď zní, zkoušku jsme neměli.
3: A som si myslel, vyzeráte tak trošku unaveno. Je ostravské publikum iné ako napríklad pražské, keď ste hrali, ja neviem, v O2 Arene? Je to iné?
2: Ja si myslím, že jako rozdíl je v tom, že jsme tady doma. Pro nás je to velká akce. Já jsem tady ve 13. pracoval jako brigádník. Vždycky jsem k tomu vzhlížel. Byly tady jako světové hvězdy, Imagine Dragons, prostě všechno, 21 Pilots. A ani jsem se tak nějak nepředstavoval a přijde mi, že se ten kruh krásně uzavřel v tom smyslu, že si tady zahráme a dokonce české kapely moc nehrávají večer a Filip Košťálek nám umožnil obrovský zážitek v tom, že hrajeme 8 večer na hlavní stage, takže pro nás si myslím, že to je dneska velký den.
3: Ja viem, že tie očakávania sú veľké, hlavne tu v Ostrave. Poďme ešte na rok 2027, chystáte 360-ku. Prečo rok čakáme? Alebo vlastne 2 roky, keď to tak zoberieme? Je tam veľmi veľa technického chystania?
1: Áno, je to hodne technického chystání, ale zároveň je to největší koncert našich životů. V podstate 40 tisíc lístků kapacita stadionu, takže chtěli jsme na to mít čas, na ten prodej a jako vnímáme to všichni, že to bude fakt takový jako kariérní highlight.
2: Byla taková jako hezká zase politická odpověď a realita je, že jsme měli sevřenou prdel, že prostě 40 tisíc lístků jako za 3 měsíce jako nevyselíme, ale zpětně bychom to asi už neudělali. Zpětně bychom jako přijde mi víc cool a víc sexy, že se to ohlásí a že ten koncert se děje třeba, nevím, dobře, maximálně třeba do roka nebo 3/4 roku, jako to mi přijde cool.
3: Ještě od vás chcem od každého jeden pocit, který máte teraz aktuálně před vystoupením.
4: Já potřebuji na záchod. Jako já tak jak furt čekám na nějaký ten moment, kdy se kluci z 21 Pilots prostě objeví tady někde a teďka jakoby nevím, jak jakoby zareagujeme, jestli hej, čau, nebo
5: čau, kámo.
4: Čau, nebo prostě jdeme, jo. Takže jakoby to je takový zvláštní okamžik, na který čekám a potom samozřejmě koncert, tak to je takové.
1: Já jsem chtěl Joše Dana oslovit, protože já mám firmu s bubnama a já jsem ho chtěl, aby hrál na moje bubny, že bych mu dal slevu, třeba 10%.
6: Takže myslíš, že to vyjde?
1: No, já v to věřím, samozřejmě.
6: Držíme palce.
1: No, je to svátek ten dnešní den pro nás, fakt a nervozita je ten pocit.
2: Přemýšlel jsem nad tím včera a nejsem nějaký, jako že bych měl strach. Trošku jako je také zvláštní, jak tam už před tím pódiem stojí třeba 500 těch fanoušků od Pilots, že zabírají místo těm našim fanouškům, kteří pro nás jsou důležitější a jsou samozřejmě lepší.
4: Vždycky jako ty muzikantů bereš, jako že vidíš ty první řady, že zpívají a teďka tam vlastně budou ti Pilots budou čekat, jak budou na nás koukat, bude to super.
3: Nemáte strach, že odohráte lepší koncert jako 21 Pilots?
1: To je samozřejmost. Já nemám strach.
2: Ne, já mám obrovský strach, protože samozřejmě jsme skvělá kapela a 21 Pilots je ta nejdražší kapela, která jakoby tady historicky prý byla a my jsme ta nejlevnější kapela, která historicky byla večer na hlavní stage, takže poměr cena výkony můžeme samozřejmě úplně jakoby to zamíchat kartama.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: V pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Česká republika rieši bezprecedentnú škodu spôsobenú podvodnými telefonátmi. Pachatelia pomocou známej legendy vylákali minulý týždeň od zamestnankyne organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov korún, teda približne 2 milióny eur.
1: Riaditeľka úradu Jaroslava Bernhardová už vyhodila manažerskú zodpovednosť a rezignovala. Radnica podá na zamestnankyňu trestné oznámenie. Téma pre našu pražskú spravodajkyňu Kristínu Chrenkovú.
2: Zamestnankyňa správy nehnuteľnosti Hradec Králové podľahla nátlaku podvodníkov a počas troch dní im previedla milióny korún. Uverila, že ide o kriminalistov a pracovníkov Národnej banky, ktorí ju presvedčili, že firemné financie sú ohrozené a treba ich okamžite previesť na údajne bezpečné miesto. Mala pritom samostatný prístup k firemnému účtu bez potreby ďalšieho schválenia. Navyše riaditeľka organizácie bola v tom čase na dovolenke, potvrdila pre Slovenský rozhlas primátorka Pavlína Springerová.
3: Zároveň ale tá dotyčná osoba také byla statut orgánem a měla skutečně jako dispoziční právo s poměrně vysokým denním limitem a podle těch vnitřních pravidel, které správa nemovitostí měla s bankou, bylo skutečně možné odeslat takto vysoké částky peněz bez nějakého dvoufaktorového nebo víceúrovňového ověření. Bohužel tak to bylo.
2: Keď sa podvodníci pokusili získať aj ďalšie peniaze, zamestnankyňa si chybu uvedomila a obrátila sa na políciu. Páchateľom hrozí až 10 rokov väzenia, uviedla policajná hovorkyňa Magdalena Vlčková.
4: V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
2: Odborník na verejnú správu Jan Šťastný tvrdí, že obce sa snažia takýmto situáciám zamedziť.
5: Väčšina obcí má ve svých príspevkových organizáciách nastavené víceúrovňové schvalování plateb. V takovém případě nemůže k tomuto podvodu dojít. Únik desítek milionů korun účtu příspěvkové organizace ukazuje na zásadní porušení pravidel finanční kontroly. Nebyl patrně vůbec dodržen princip čtyř očí.
2: Hoci inštitúcia prišla asi o pätinu svojho ročného rozpočtu, podľa mesta jej fungovanie nie je ohrozené. Jeho zástupcovia chcú však takýmto situáciám do budúcnosti zabrániť, vysvetlila hovorkyňa magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznávání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků.
2: Polícia připomíná, že rozlíšit, či jde o podvodný telefonát alebo nie, je relativně jednoduché. Bezpečnostné zložky ani zaměstnanci banky občanov kvůli prevodu peňazí nikdy nekontaktují.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach.

0: Jazdí v dodávke plnej malých mozaikových sklíčok, z kufra bez problémov vyberie lešenie a jej umeleckú prácu môžete obdivovať nielen v pražskom metre, ale aj na mnohých miestach Slovenska. Magdaléna Kracik-Štorkánová je medzinárodne uznávaná mozaikárka, ktorú na našich cestách našla Sandra Bichlopenová s otázkou, čo vy profesíne opäť u nás.
1: Momentálne deláme sklenenú mozaiku v Pezinku na škole. Dvě mozaiky sú ve škole na Ivánské cestě. Pendlujeme mezi těmito dvěma místy a je to úplně skvělý, protože zatímco máme technologickou pauzu na jednom místě, že nám zasychá nějaký lepidlo, zatím jedeme zase. Takže opravdu tuhle cestu už mám najetou na spamě.
2: Vidím před námi dodávku, co taká mozaikárka vláčí za sebou. Vím, že aj lešenie se dá vybrat z menšího auta.
1: Přesně to bylo moje kritérium. Když jsem si to auto kupovala, tak tam mám na centimetr přesně změřený, že se mi tam vejde lešení. Takže aby se mi tam vešla rodina, aby se mi tam vešla mozaika.
2: Šoferování, manévrování s tím.
1: Já už teda manévruju s kdečím. Loni dokonce jsem se naučila šoférovat plošinu. To mi předali jako na BOZP, tady nám podepište, že jsme vás proškolili, dali mi klíčky, takže jsem jezdila kolem kostela, vyhýbala jsem se tam stromům, světlům, odpadkovým košům. Ještě mi řekli pozor, abyste se nepropadla do kostela, tak nejezděte moc blízko. To byl velký zážitek.
2: A jsi nakladala něco na plošinu?
1: Taky samozřejmě. Ano, to jsme snímali nějaký mozaiky v Praze, to bylo v centru.
2: Když vzpomínáme pražské centrum, lidi, kteří chodí metrom, teraz tam bude veľa turistů, to stále stanica Můstek, kde můžeme vidět tvoje dílo?
1: Ano, na stanici Můstek máme takovou maličkatou galerii, tam má náš spolek Art a Craft Mozaika takovou osvětovou výstavní tabulku a potom konečně v tomto roce po 3 letech rekonstrukce bude otevřena stanice Florence, kde je velká mozaika, kterou jsme 4 roky restaurovali. Celou jsme ji sejmuli, 14 metrů dlouhá taková kompozice. 4 roky práce a řekla bych takových možná 10 tun původně materiálu.
2: Mnoho z toho materiálu vozí aj to autíčko, nějak to asi musí být zabezpečené.
1: Především jsem pojištěná a vychází

0: říct. Říkala, že tady by teda jako nechtěla tu autoškolu absolvovat v Neapoli. Hmm.
1: Chystáte se na Sardiniu a půjdete dvě ženy a 7 dětí?
0: Přesně tak, takže jsme hledali velmi obtížně vůz, který by byl adekvátní pro 9 lidí i s našima zavazadlama. Takže měli bychom mít něco, co je ve stylu dodávky.
1: Šoferovat budeš ty?
0: Ano, budu pouze já teda, protože kamarádka, byť má řidičák, tak říkala, že se na to vůbec necítí, že ho má teprve 2 roky. Dcera ho má úplně čerstvě, takže těším se na tu svobodu.
1: Prajem ti zo srdca za všetkých lidí, kterým umenie majú to srdiečko k tomu, keď vo verejnom priestore sa zachovávajú krásne veci.
0: Ja taky moc ďakujem. Bych možná asi všem tak nejak vzkázala, aby umění vnímali všemi smysly, nejenom očima. Spojili oči, ruce, srdce a tohle všetko potom funguje pekne.